0: Radio Energy. Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.
1: Šiš. Girl, I'm about to have a pill.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte

Možná, že se vrátíš zpátky a budeme jen ty a já. Kolem krku pořád nosíš korály, co ti mě

0: Radio Energy. Radio Energy. To je muzika.
1: Sleduji ty shows, protože mě vymnou.

ztratí a už se nevrátí a za všechno v žití, že koncem se platí už i. Ale jak se tak dívám, jsem rád, že zbylo na nás tolik štěstí, co v tebe se spilo. Ve všech hradech z písku i ta z jejich tvých skic je víc než dokáže.

nezapomeň.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

až každé tvé slovo změkne a tma si tě po vrstvách dočista svlékne.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy. Sexy, cute, pretty, fun, fly. I'm a Barbie girl.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: dopamin.
1: Radio Energik. Energik. To je muzika.
2: Možná mi způsobí erektální dysfunkce, ale nespůsobí mi stav, kde nevím, co chce. Možná mi pokřiví sexuální apetit, ale nebudu tě zase chtít.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném? Po něčem neočekávaném? Nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídat?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: ty.
1: Radio Energy. Posloucháš Radio Energy.

0: tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den? Analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
1: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
2: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory.

Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Radio Energik. Radio Energik. To je muzika. Energik.

Líbili jsme si a teď už není čas na moje kdesi. Už je to ztracený. Jediná možnost, co zbývá, je před tvými dveřmi klečet a prosit, říkat věř mi. A celý strápený.

Radio Energy. Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

0: Jdeme na Hrady.
1: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
0: Miraj.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Hrady.cz.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Hrady.cz. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do prázdnin na www.hrady.cz.
0: Užij si s přáteli na Hradech.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik.

0: život.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy. Radio Energy. Energy. Energy.

0: tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den? Analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
1: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
2: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
3: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je muzika.
4: When you don't realize you're in the moment until it's a memory.

0: Jdeme na Hrady.
1: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
0: Miraj.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Hrady.cz.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Hrady.cz. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do prázdnin na www.hrady.cz.
0: Užij si s přáteli na Hradech.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
2: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel? Tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
3: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. To je muzika.

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz.

0: Jdeme na Hrady.
1: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
0: Miraj.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Hrady.cz.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Hrady.cz. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do prázdnin na www.hrady.cz.
0: Užij si s přáteli na Hradech.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. Rádio Energik.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
1: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
2: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
3: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

Radio Energy. To je nová muzika.

0: Jdeme na Hrady.
1: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
0: Miraj.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Hrady.cz.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Hrady.cz. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do prázdnin na www.hrady.cz.
0: Užij si s přáteli na Hradech.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. To je muzika.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném, po něčem neočekávaném, nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídáte?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
2: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel? Tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
3: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

poučením. Je mi to asi souzený, protože pokaždý, když mám pocit, že můj život má konečně za smysl, další lidi ho opouštějí. Asi nejsem jako ostatní, mohli mi ty karty rozdat líp, ale hraju s tím, co mám, a prostě takovej jsem já, neumím sobě ty lidi jen tak nechat jít. Možná pomůže přestat pít, nebo naopak začít víc. Všichni mají pocit, že za sami všechno ví nejlíp a že ti můžou radit, jak má žít. Možná pomůže přestat pít, nebo naopak začít víc. Všichni mají pocit, že za sami všechno ví nejlíp a že ti můžou radit, jak má žít.

0: tebe já.
1: Pravé přátelství znamená, že když někdo přijde k vašemu příteli a začne vás pomlouvat, tak ten přítel ty pomluvy vyvrací. Ten ví, že lžou, protože on vám věří.

0: Jdeme na Hrady.
1: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
0: Miraj.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Hrady.cz.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Hrady.cz. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do prázdnin na www.hrady.cz.
0: Užij si s přáteli na Hradech.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik, to je nová muzika.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energy. To je muzika.
1: Když zas pocit mám, že svý dny ztrácím, za okny nebem ptáci letí dál, letí dál. Jak to, že já

Radio Energik. Energik, to je muzika. Radio Energik.

0: tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den? Analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
1: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
2: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
3: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: Jdeme na Hrady.
1: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
0: Miraj.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Hrady.cz.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Hrady.cz. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do prázdnin na www.hrady.cz.
0: Užij si s přáteli na Hradech.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je nová muzika. Rádio Energik.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energy. Energy. Odteď už jenom Energy.
1: Řekl jsem to jednou, řeknu to klidně znova. Pro mě je Las Vegas milovaná Kutná Hora, moje rodné město drahý. Bar je na každém kroku, na nákupy do Prahy nebo ve Futuru v shopu. A všechno je tam do kopce a městská je furt plná. Za paneláky v opletalce pase se vlna. A bejt tam trochu jinej, v poslední době frčí. A naproti mý základce pořád tři věže trčí. A když chceš něco sehnat, každý někoho zná. Když chceš pěknou holku, každý nějakou má. A jestli mu ji přebereš, to se tu tak nebere. Hlavně když jsou párty a život tě nesere.

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Tabulky, procesy, systém. Na všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
2: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel? Tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
3: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

0: Jdeme na Hrady.
1: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
0: Miraj.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Hrady.cz.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Hrady.cz. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do prázdnin na www.hrady.cz.
0: Užij si s přáteli na Hradech.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je nová muzika.

pracovat a nechám

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den? Analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
1: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
2: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
3: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Odteď už jenom Energik.

0: Jdeme na Hrady.
1: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
0: Miraj.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Hrady.cz.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Hrady.cz. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do prázdnin na www.hrady.cz.
0: Užij si s přáteli na Hradech.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
1: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
2: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
3: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: Jdeme na Hrady.
1: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
0: Miraj.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Hrady.cz.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Hrady.cz. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do prázdnin na www.hrady.cz.
0: Užij si s přáteli na Hradech.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Odteď už jenom Energik.

0: že...
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
1: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
2: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
3: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Are you recording? Yeah.

0: Jdeme na Hrady.
1: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
0: Miraj.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Hrady.cz.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Hrady.cz. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do prázdnin na www.hrady.cz.
0: Užij si s přáteli na Hradech.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je nová muzika. Rádio Energik.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energik. Energik, to je muzika. Radio Energik. Okay.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném? Po něčem neočekávaném? Nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídáte?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
2: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel? Tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
3: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Rádio Energik. To je muzika. Energik.

0: Jdeme na Hrady.
1: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
0: Miraj.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Hrady.cz.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Hrady.cz. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do prázdnin na www.hrady.cz.
0: Užij si s přáteli na Hradech.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik, to je muzika.

0: Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz. Energik.
1: Všechno je sluncem zalitý.
2: Vnímám všechny tvoje pocity.

0: reality.
1: Vnímám všechny tvoje pocity.
2: Já.
3: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy. Radio Energy. Energy, to je muzika. So tell me.

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách v DAB+.

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
2: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel? Tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
3: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

0: Rádio Energy. Energy. Odteď už jenom Energy.
1: Ahoj. Já jsem Zajíček Bunny. Chceš si se mnou zaskákat?
2: Jak jako zaskákat?

0: Jdeme na Hrady.
1: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
0: Miraj.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Hrady.cz.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Hrady.cz. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do prázdnin na www.hrady.cz.
0: Užij si s přáteli na Hradech.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je nová muzika. Rádio Energik.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energic.
1: I wish I didn't delete those texts.

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
2: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel? Tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
3: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Miraj.
0: Rybičky.
1: Migové.
0: Hrady.cz.
1: 8 hradů.
0: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
0: Hrady.cz. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do prázdnin na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli na Hradech.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je muzika.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma.

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
2: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel? Tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
3: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energik. Energik, to je muzika. Radio Energik.

0: tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
1: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
2: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Danlanda.
4: Miraj.
3: Rybičky.
4: Migové.
3: Hrady.cz.
4: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Hrady.cz. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do prázdnin na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli na Hradech.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách DAB+.

0: nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném, po něčem neočekávaném, nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídáte?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. To je muzika.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energik. Odteď už jenom Energik.
1: Tabulky, procesy, systém. A všechno musí sedět. Pokud ti SAP něco říká, máme práci přesně pro tebe. Agrostroj Pelhřimov hledá SAP SD specialistu. Tvůj den analyzuješ procesy, mapuješ požadavky z obchodu a logistiky, spolupracuješ s vývojáři a hledáš řešení, co dávají smysl. Mzda 50 až 60 tisíc měsíčně, firemní bydlení, vlastní školicí centrum a tým, co tě podrží. Znáš SAP? Rozumíš ABAPu? Angličtinu zvládneš? Pak máš dveře otevřené. A možná i nový kariérní směr. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra a připoj se k týmu, který drží firmu připojenou ke světu. Agrostroj Pelhřimov. Stroje pro svět.
2: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
3: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel, tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 tisíc měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
0: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Miraj.
1: Rybičky.
2: Migové.
1: Hrady.cz.
2: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Hrady.cz. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do prázdnin na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli na Hradech.
3: Nejsi typ, co chce celý den sedět a jen koukat na Excel. Tak pojď dělat technologa výroby do Agrostroje v Pelhřimově. Budeš navrhovat, zkoušet, testovat a ladit postupy tak, aby stroje šlapaly jak hodinky. Nebo spíš jak traktory. Výplata až 60 000 měsíčně. Potřebuješ bydlení? Máme. Chceš se učit a růst? Máme školicí centrum. A hlavně máme smysl pro techniku i pro humor. Máš strojárnu, řidičák a dorozumíš se anglicky nebo německy. Super, pak se ozvi. Mrkni na agrostroj.cz/kariéra, protože tahle práce má budoucnost. Agrostroj Pelhřimov, strojírenská firma, kde technologie dává smysl.
4: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je muzika.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy. Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

0: Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách v DAB+. Energik.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Miraj.
1: Rybičky.
2: Migové.
1: Hrady.cz.
2: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Hrady.cz. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do prázdnin na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli na Hradech.
0: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší.

Radio Energik. Energik, to je muzika. Radio Energik.

0: v peřinách, přikrytá tvou rukou. Mám strach, aby to neskončilo dřív, než umřeme, než umřeme, než umřeme, než umřeme, než umřeme, než umřeme.
1: Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách DAB+. Energik.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start. I don't like my mind right now.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném? Po něčem neočekávaném? Nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídat?
0: Protože byste mě mohla odejít.